0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Jela jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

výzvy na povrch se derou a sedejí na plíce.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, tak představu.
1: Nech toho!
2: Pavle v taxíku.
1: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to? No, mi řekni, to mě teda zajímá, no. Čím to je?
1: Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Come here, baby.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obě.

0: Radio. Počasí.
1: Dnešní den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer v severní polovině Čech lokálně se vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dneska vystoupají až na 26 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo, na většině území budou i přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i nějaká ta bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnost. A nejvyšší teploty zítra až 24 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný ráno, rockeři, zdravím vás ze studia. Dneska za mikrofonem jsem s vámi já, Kája. A dneska tady spolu budeme úřadovat do jedný, kde mě pak vystřídá Marťa Smelicher. No, nicméně nás čeká den nabitý spousty novinek, mým historickým okýnkem a taky slušnou rokovou muzikou, jako například Beastie Boys, Valda Gang, Black Label Society nebo Uriah Heep a jejich Lady in Black právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Právě nám dojíždí Beastie Boys a jejich Fight for Your Right. A já tady mám takovou novinku, o kterou bych se s vámi ráda podělila. Myslím si, že všichni už to víme, že dva odvážlivci, muž a žena, vyšplhali na anténu ikonického newyorského mrakodrapu Empire State Building a rozvinuli transparent s nápisem: Když síla lásky zvítězí nad láskou k moci, svět pozná mír. Pár na anténě zachytila kamera z policejního vrtulníku a záběry médiím zprostředkovala tisková agentura AP. Na záznamu je vidět, jak oba aktéři odění v černém a s maskami na tvářích bez bezpečnostních lan balancují na špici antény tohoto ikonického mrakodrapu vysokého 443 metrů. Muž poté ženu požádal o ruku a právě tato žádost se stala pro sociální sítě klíčovou v tom, že zvýšila standardy ženám po celém světě. Dámy, hele, jo, pojďme si říct na rovinu, já to chápu, ale podle mě stačí, když vyleze tady na naši borovičku s pěvem a klobásou v ruce a začne vám zpívat třeba, já nevím, Goo Goo Dolls, Iris, která nám za chvíli začne hrát. Myslím si, že to je jedna z nejvíc romantických písní. Potom vám třeba může taky zahulákat The Darkness a jejich One Way Ticket. A nebo taky jednoho romantika, a nemyslím tím třeba Axla Rose, ale myslím tím Bon Joviho a jejich In the Arms.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběty.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Právě nám na Rock Rádiu doznívá legendární Pearl Jam a jejich Alive. Hele, já mám takový jakoby drby ze zákulisí Guns N' Roses, takovou zajímavost, kterou prozradil Duff McKagan, což je basák skupiny Guns N' Roses, a prakticky spoustě lidem vzal vítr z plachet. Zrovna ve čtvrtek jsem se o tom bavila s mým kámošem, o tom, jak kapely v osmdesátkách byly divoký a vlastně nic moc si nezajímalo až na alkohol, holky a drogy. A jak postupem času se sklidnili. Samozřejmě to věkem a chápem se. Duff prozradil, jak to teďka funguje s Axlem. Známe to. Buď to byl schopný přijít o 2 hodiny později na koncert, anebo ztratil nervy a skákal do davu. Ale co se mu nezapřeje, je to, jaký dříč Axl je. Duff řekl, že nezná víc pracovitějšího týpka, než je Axl. Ten totiž před show zahřívá hlasivky hodinu a půl před výstupem na stage, kde hrajou 3,5 hodiny dlouhý koncert. A následně ještě hodinu a půl dělá cvičení, aby udržel ty hlasivky v pohodě po náročném zpívání. Duff už řekl, že prej touhletou dobou je zalezlý v posteli a čte si. Axl taky denně chodí do fitka a chodí běhat. U toho běhání si zpívá, aby prostě ty plíce a ty hlasivky fungovaly i v náročné fyzické aktivitě. Jasně, hele, někdo mi teďka řekne, že zní fakt strašně, zní jak Mickey Mouse. A já to chápu a já vám, hele, něco povím. Jasně, nespívá tak, jako zpíval kdysi. Podle někoho by dokonce měl skončit, ale tihle týpci bez stage prostě nedokážou žít. A je to, jak kdybyste vzali někomu lásku k životu. Tak chvilku pojďme neřešit to, jak moc špatný to je, nebo jaký to vlastně je, a pojďme se zastavit a říct děkuju za to, že vlastně díky těmto mužům můžeme poslouchat tuhle skvělou muziku. Tak si pojďme dát ještě do konce hodiny třeba Cinderellu, ZZ Top, Linkin Park a jejich In The End, Tanju, anebo Škorpíky a No One Like You.

0: Jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živý?
4: Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živě?
5: A sakra. Proficolor.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska nás čeká lehká oblačnost během dne, ale té oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dneska 26 stupňů a co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se objeví i nějaká ta bouřka. Nejvyšší teploty zítra vystoupají až na 24 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Dobré ránko, rockovej světe. Za mikrofonem vás zdravím z našeho studia a dneska nás čeká pořádná, ale jakože to myslím na mou duši, na psí uši, vážně spousta skvělý rockový muziky. A už teď i podle vaší chuti, takže šup, koukejte psát na Messengeru Rock Rádia. Nejlépe co nejdřív, páč v 8.20 se spustí písnička podle vašeho gusta. Pokud snídáte, tak dobrou chuť a pokud jedete na chatu, tak hlavně opatrně, ale teď už k vám pustím třeba Ozzyho Osborna, Amorphis, Soul Asylum nebo Rybičky 48 a jich my ještě nejsme starý, protože co? Nejsme.
0: Rock Radio.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Tak to byl legendární Ozzy Osbourne s Little Ford a jejich Close My Eyes Forever. Já teda nevím jak vy, ale tohle jsou prostě Ozzy je srdcovka, vždycky to se tak jako chytím za to srdíčko. A napsala mi moje stejnojmenovkyně Kája. Hezký den, mohla by si nám zahrát něco motivačního pro mě a pro tchýni. Čekáme návštěvu, protože máme pouť a jdeme vařit knedlíky, svíčkou, sekanu, bramborový salát. No, teda. Takže něco motivačního třeba, aby nám to pěkně šlo do stričkovic, prosím ještě pro Káju a Vendu. My jsme se teda s Kájou domluvili, že tam pošlu Europy a jejich Rock the Night, protože takhle, oni, já bych to teďka kvůli Káje přejmenovala a dala bych tam normálně Europe Rock the Day, protože doufám, holky, že se vám to všechno povede a všechno bude, dnešek bude úspěšný. Samozřejmě Europy nezahrajou sami, bude doprovázet Heart a jejich Alone, Scott Stepp a nebo Doga a jejich Route 66.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa 2026 jede dál a ve vyřazovací fázi začíná pěkně přituhovat. V 16. finále už máme první padlé i první hrdiny. Švýcarsko si poradilo s Alžírskem 2-0. Egypt vyřadil Austrálii po penaltách. Argentina zvládla Kapverdy 3-2 a Kolumbie poslala domů Ganu po výhře 1-0. A dneska nás taky čekají nějaký ty výkopy, a to výkopy osmi finále. Od 19 hodin nastoupí Kanada proti Maroku. Ve 23 hodin pak přijde na řadu Paraguay proti Francii. A zítra večer nás čeká Brazílie proti Norsku, což bude sakra, ale sakra zajímavý. A v pondělí ve 2 ráno nás čeká Mexiko proti Anglii, takže fotbalový kolotoč mistráků jede a nezastavuje.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Teďka nás už však čeká Bryan Adams, Gamma Ray nebo Kiss a jejich Psycho Circus.
0: Rock.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Já nový plot mám. Chcete taky nový?
5: Z lásky k regionům.
6: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Ploty dobrý CZ.

0: Jirka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 24 stupňů.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Zdravíčko, rokeři, máme vlastně pár minut po devátý, přesně 2 minuty po 9. Dnešní dopoledne patří nám a odpoledne pak převezme žezlo Martia Smelicher. Týhle hoď se vám povím něco o zeppelinech, protože se tady o nich málo bavíme a ukážu vám vlastně pozadí jedný z mých nejoblíbenějších písniček právě od Led Zeppelinu. A taky se podíváme do Kanady, ale teďka už vidím, že na nás čeká vypsaná fixa Halloween, Slash, anebo Green Day a jejich 21st Century Breakdown.

0: Tak to byla Vypsaná fixa a jejich Darlin. Já vám teďka něco povím. Tentokrát se koukneme na legendy jménem Led Zeppelin. Tentokrát půjdeme do ticha, do Walesu, do chalupy Brun Ir Aur, kam Robert Plant a Jimmy Page utekli po šíleném americkém turné, aby se nadechli. Právě tam někde cestou roklí s kytarou v ruce vznikla skladba That's the Way. Na první poslech je to taková jemná, skoro až křehká věc. Jenže pod tou krásou je kus vlastně tehdejšího světa, kde se vlastně řešilo rasový napětí, protesty proti Vietnamu a strach z toho, že jste jiný prostě. Týpci nosili dlouhý vlasy a celkově se rozjížděl hodně ten rock and roll, takže se tam odráží přesně tenhle ten svět. A Plant v tom textu nemá taky ten svůj klasický hlas, že by šel do těch vejšek, ale je to takové, jako když přijde vlna, jo? Že vlastně přijde vlna a teďka se stáhne a je to takový jako šumění, je to nádherný prostě. On se spíš dívá kolem sebe a říká, svět je takovejhle, ale on by takovejhle vůbec neměl být a v tom je ta síla, v tom je ta tichost, křehkost, ale za mě je to jedna z nejnádhernějších písní v rock'n'rollu. Takže žádná stadionovka, ale písnička, jak já ráda říkám, do duše. A do duše nám teďka promluví třeba Mr. Big, Alcohol, Hollywood Undead nebo Tom Petty a s ním se budeme učit lítat. Takže k vám už letí Learning to Fly.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Zpracovák Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

tak to byly Mr. Big a jejich Shine. Myslím si, že bychom si teďka mohli udělat nějakou, jakoby, nějaký vstup, nějaký historický okýnko, že jo? Protože já slyším medvědy, vidím flanelky a slyším kanadskou hymnu. Kdo ví, ten ví, dnešní historický okno se bude věnovat Nickelbacku a jejich incidentu z roku 2002. Pojďme si to udělat jako takovou pohádku, jo? Píše se 19. srpen 2002. Jsme na festivalu Ilma do Ermal v Portugalsku. Tam je taková ta jako tvrdší rocková až metalová hudba a na pódiu právě přichází Nickelback. Jenže publikum jim nechce dát vlastně ani minutu prostoru. Takže první song vlastně u publika ještě prošel, ale u druhého už začaly na kapelu lítat láhve s vodou a další bordel. Chad Kruger to schytal vodou, zastavil koncert a zkusil Devu dát volbu. Chcete slyšet rock and roll nebo chcete jít domů? Takhle, kdybych já byla v tom publiku, tak už řvu jako yes please, prosím, dejte už to tam jako další písnička, fotograf a tak. Ale bohužel odpověď byla dosti jiná. Na pódiu začaly lítat další věci, údajně i kámen, který Chada trefil. Takže kapela usoudila, že tohle už není koncert, ale menší takový bitevní pole mezi Nickelbackem a údajnýma fanouškama. A tak kapela slezla z pódia a při odchodu ještě poslali publiku prostředníček. Takhle, jo, pojďme si to říct na rovinu. Já prostě nikdy nepochopím, jak tyhle týpky nikdo nemůže mít rád. Já hlásám, noste flanelky, pivo v ruce a běžte na ryby. Tímto bych uzavřela historický okno Klímový a teďka bych pustila třeba Nickelback, Never Gonna Be Alone, Rammstein a jejich Zickzack, Billy Talent nebo Citron a jejich Rock, Rock, Rock z roku 86. Rock.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a Balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. PlotyDobrý.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno a později večer můžeme čekat i v severní polovině Čech lokální déšť nebo přeháníky. Dnešek vystoupají teploty až 26 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území budou přeháníky nebo občasný déšť. Ojediněle i nějaká ta bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Zítra nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Rockové víkend.
1: Zdravíčko, rockeři. Máme pár vteřin do 10. dopoledne. S vámi dneska Kája a v téhle hodince nás zase čeká píseň podle vašeho apetitu. Takže zvedejte své telefonní zařízení, pokud jste tak ještě neučinili, a koukejte mi napsat, co byste chtěli slyšet v této krásné dopolední hodině. K tomu dumání vám zahraje třeba Midnight Oil a jejich Beds Are Burning, Amaranth, Deep Purple a jejich Soldier of Fortune, nebo Krucipisk a jejich Láska je kurva.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Midnight Oil a jejich Beds Are Burning. Napsala mi Mirka, ahoj Kájo, jdu s prosbou. Hele, za mnou jenom s prosbou. Prožívala jsem svátek a ráda bych touto cestou poslala písničku od Ozzyho Osborna. Výběr nechám na tobě a je to pro Pavouka do Litvínova od Mirky. Moc díky. Takže Mirko, já tam pošlu Ozzyho Osborna a jeho Ghost Behind My Eyes. Samozřejmě nás nečeká jenom Ozzy, ale třeba Kabáti a jejich Mysivecký ples, který bych chtěl Honza poslat pro svého kolegu a kamaráda Filipa do trolejbusu, ať se mají proč usmát, a taky pro Martina a Zdendu, takže doufám, že se taky budou řechtat za tím volantem. Já doufám, že se budeme řechtat všichni, protože Kabáti jsou prostě o té energii. Takže k vám teďka momentálně letí třeba Liquido, Dimitri, Kabát a jejich Mysivecký ples, ale teď už Ozzy Osbourne a jeho Ghost Behind My Eyes.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
3: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Tahické léto a Popol z Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Tak to byly Kimball Jameson a jejich Can't Wait for Love. Já vám teďka řeknu jednu novinku, co se děje tady v Rock Rádiu, a to já jsem zaslechla, že máme prej novej merch. Prosím vás, na e-shopu Rock Rádia na rockovýradio.cz máme nový trička, který nesou poselství Slušnej rok je všude doma. Takže schválně, jestli si najdete tam svoji domovinu, protože ze zadní vlastně části toho trička, tak jsou přesně vyjmenovaný různý města a vesnice, takže hledejte, hledejte. A taky kromě těchto slušných triček jsme ještě doplnili monterky a kraťase. A taky, abyste si mohli nacolehnout, tak tam máme i lehátka, takže utíkejte na náš web a rozšoupněte se. Mezitím já se tady rozšoupnu ještě se slušnou muzikou tady do konce této hodiny, takže nás čeká třeba All the Remains, Lenny Kravitz, Aerosmith, Panoptico, anebo Queen, I Want to Break Free.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: počasí.
1: Dneska nás přes den čeká oblačnost a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dneska 26 stupňů a co se týče zítřejšího dne, tak bude oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i moje milované bouřky. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají zítra na 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný dopoledne, rockeři. Naše šichta se pomalu blíží ke konci. V této hodině se podíváme asi už na tu naši tradici. A tentokrát jsem si připravila dobročinné akce, který má na krku Metallica. A taky se podíváme na to, co vlastně ve skutečnosti znamená zkrátka AC/DC. Ale ještě předtím si dáme třeba Def Leppardy, Tři sestry, Biffy Clyro, anebo Evanescence a jejich Bring Me to Life z roku 2003.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Def Leppardi a jejich Photograph, tahleta pecka z roku 83. A vy se asi teďka ptáte, Kaino, nemáš náhodou něco o Metallice? Začínám se bát, že Metallica v mém vysílání se stala tradice. Ale tradice se mají co? Přece dodržovat. Hele, dobrá, hele, jo. Mám, protože Metallica totiž není jenom a Exit Light, Enter Night, chápem se, ale oni, tito pánové, mají duši a srdce na správném místě. Od roku 2017 poskytla jejich nadace All Within My Hands více než 150 milionů korun na pomoc při katastrofách po celém světě. Taky letos poslali Venezuele po zemětřesení 26 milionů korun na lékařské zásoby a pro záchranné týmy. Podporují taky odborný vzdělání, kdy letos dali 88 milionů korun na podporu odborného vzdělání a tradičního řemesla v USA. Ve Walesu dokonce zaplatili 9000 jídel pro lidi v nouzi. Prostě jak já říkám, Metallica, mega liga. Tak doufám, že jsem vám řekla všechno o Metallice, co se děje za poslední dobu. A teďka od mého žvatlání se přesuneme k muzice, ne? No já si taky myslím, hele, letí k vám třeba Daniel Landa, jeho Anička Malinová, Four Non Blondes, jejich What's Up, Foo Fighters, jejich Window, anebo teď Iron Maiden, jejich The Wicker Man.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, CZ.
9: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

kuchaře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

Tak to byla Tarja Turunen a její Until My Last Breath z roku 2010. A teďka vám teda vysvětlím, co znamená zkrátka AC/DC, kromě toho, že to je název jedny z nejvíc legendárních kapel všech dob. V angličtině je název AC/DC zkrátkou pro Alternative Current a Direct Current, což v češtině znamená střídavý proud a stejnosměrný proud, charakterizující energii, která těší z každého jejich koncertu. Údajně to bratry napadlo, když značku AC/DC viděli na šicím stroji své sestry. V některých kulturách prej zkrátka AC/DC označuje bisexuály, ale to je tvrzení nějakého taxikáře, který je jednou někam vez. Někteří náboženští představitelé dokonce tvrdí, že zkrátka znamená Antichrist, Devil Christ, a snaží se kapelu prezentovat jako satanisty. Členové kapely se tomu jenom vysmáli, takhle. Jo, myslím si, že ségra Youngových by měla dostat nějakou cenu. Nejenom, že jim vymyslela kostým, ale díky jejímu šití můžeme mít název kapely AC/DC. A jak já ráda říkám AC/DC, ADHD a tak dále pro pána krále. No nicméně, dál se taky pojede třeba s Lucy, Three Doors Down, anebo Accept Ech, Metal Heart právě teď na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živě.
5: A sakra.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás přes den čeká lehká oblačnost a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty je dneska 26 stupňů a co se týče zítřka, tak bude oblačnost. Tak bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se objeví i nějaká bouřka. Na jeho západě budou srážky četnější až odpoledne. Večer čekáme v severní polovině území ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 24 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný odpoledne, milí rockeři. Odbyla nám 12. hodina, což znamená dvě věci. To, že to je naše poslední hoďka spolu, protože pak to za mě převezme Marta Smelicher. A za druhé je čas na písničku na přání. Takže si koukejte psát na Messengeru Rock Radio. Já jsem totiž zvědavá, jaký apetit budete mít takhle při obědě. Tak šup šup a já vám k tomu třeba pustím ještě Hellstorm, Darkness Always Wins, Komunal a jejich Zapalte nás, nebo teď už Offspring a Spare Me the Details právě teď na Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který

0: Tak to byly Oasis a jejich Wonderwall. A napsal mi Dante, ahoj a hezký odpoledne. Až budeš vybírat zase nějakou skladbu na přání, co tak zahrát Running Wild od Genesis. Především pro všechny slušný a dobrý rockery a lidi, co trpí tím vedrem jako já. Díky, Daniel. My jsme se teda dohodli, protože Running Wild tady nemáme, tak jsme se domluvili, že hodíme jinou písničku, takže já jsem vybrala Genesis Follow You, Follow Me. A samozřejmě tady nebudou sami, jejich společnost budou dělat třeba Five Finger Death Punch a jejich Wash It All The Way, nebo Bon Jovi a jejich Born To Be My Baby, ale teď už je přece čas na Genesis Follow You, Follow Me právě teď na Rock Radio.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí No Guitars a jejich Černá růže. A co to vidíme? Oko zelené, čau Martina!
1: Nazdar, nazdar, tvé oko, co má 7 dioptrií, myslíš?
0: Ha, ha, vtipne. Jen počkej, až se mi budeš vysmívat v srpnu, kdy budu mít 1,5.
1: A, to jsi říkala posluchačům, nebo ne?
0: Na, na, na, oni podle mě vůbec nevědí, že jsem takhle slepá.
1: No, jakoby. Takže, abyste to věděli, tak jsem říkala, já je slepá a jde na laserovou operaci očí a bude mít teda 1,5 dioptrie na... To je super, ne?
0: Takže... Te, jako já se na to, víš, jak já se na to těším.
1: Tě? Já si to užívám, jako když se koukám kolem sebe a něco vidím, jako je to fakt něco, tím
0: jo,
1: musím říct.
0: Jo, jakože hezky mi tady dáváš.
1: Zaťukávám jakoby, teda samozřejmě. Hele, jak jsi to užila tady dopoledne?
0: Hele, skvělý. Musím uznat, že dneska jako ono je to od těch 7, jako sám víš, že to je jako těžký. Ale dneska to bylo fajn, byla jsem po foceníčku, takže to bylo úplně.
1: Musíš si zvyknout na to vstávání. Já jsem úplně nejradši, když jsem tady s posluchačem a jenom v 7, oni vstávají do práce a já úplně, no tak vám něco pustím.
0: Bydlíš 20 minut od tady.
1: Jo, samozřejmě, já to mám trošku jinak jak ty. Rokeři, vy se můžete těšit určitě na písně na přání a rok na přání večer vám neunikne, budu tady pro vás celý odpoledne, moc se těším.
0: Takže já ti teďka hážu naše pomyslné železo?
1: Ano, žezlo. Ale chápu.
0: Jo, ne, já to víš, já jsem to myslela satiristicky, ty
1: jo. Jo, takhle, no tak to jo. Takže do konce hodiny. Horký, že slíže, Baby Metal nebo Rolling Stone, Kája se s váma loučí.
0: Mějte se krásně a teďka Rolling Stones a jejich Anybody Seen My Baby.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rockoviradio.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Přejedeme živě.
4: A sakra.
6: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: počasí.
1: Dnes polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přehánek. Denní maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, stejně jako včera, zítra a v pondělí jsem tady pro vás dneska, konkrétně do 7 večer, to znamená celý půl den, vlastně celý odpoledne společný. Dáme si samozřejmě rok na přání, pozvu vás na nějaký ty koncerty, řeknu vám, co se tady v éteru Rock Rádia bude dít. No a samozřejmě vy si teďko pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, dáme si píseň na přání za 3, 2, 1 teď, no já něco vyberu od vás, ale předtím Iné kafe, YouTube anebo ACDC, Stiff Upper Lip.
0: Rock Radio.

0: Emily Armstrong, samozřejmě s Linkin Park, The Emptiness Machine. Když nahradili Chestera Bennington na Linkin Park a vrátili se na scénu, tak musím říct, že udělali určitě nejlépe právě se zpěvačkou Emily Armstrong, která samozřejmě nenahrazuje Chestera Benningtona, který byl legendární, ale je určitě úžasná a k Linkinům se mega hodí. Každopádně, rockeři, my máme píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia. Já tady mám zprávu od Market. Krásné odpoledne, akorát razíme na pekelný ostrov. Tomáš, Marek a Market a Market, nezahrajete nám prosím na cestu nějakou pecku od Dimitry. Hele, já vás zdravím všechny a samozřejmě Dimitry je úžasná kapela a taky úžasná kapela je Hamatom. Pin Me Down, jejich kolaborace z roku 2023, tu už tady mám připravenou, takže vás zdravím. No a samozřejmě posílám slibovanou píseň na přání.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
7: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.
10: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
11: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
10: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kód UNI za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Rockovej víkend. Rock Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Ladíte Rock Radio s Martinem, máme 13.36, já doufám, že se dneska máte dobře, že třeba sportujete, protože počasí na to vlastně je, už nejsou takový vedra. A to samozřejmě si myslím, že vám svědčí, mě určitě. Pokud se chcete dívat na nějaký sport, tak dneska hraje Kanada s Marokem 8. finále od 7. večer, Paraguay, Francie od 11. taky 8. finále a ještě 8. finále zítra bude ve 22.00 Brazílie a Norsko. Pokud jste spíš na ty motory jako já, tak se právě dojel sprint Formule 1 ve Velké Británii, který vyhrál Kimi Antonelli, Lewis Hamilton na druhém místě a Lando Norris na třetím. Pokud byste měli zájem sledovat samozřejmě velkou cenu zítra od 4, tak určitě můžete. Myslím si, že to bude zajímavý. My pokračujeme zpátky k tomu roku. Scorpions, Steel Panther anebo Škvor, Soběvěrnej. Rokrát.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95,8 FM. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: Rádio. Počasí.
1: Polojasno až jasno, na severu a severovýchodě až oblačno a na horách lokálně možnost přeháněk. A dneska denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia, zítra 5.7. na Cyrila Metodě oblačno, od severu přehánky nebo déšť postupně na většině území, denní maxima 20 až 24.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dnes až do 7 večer. Dáme si rok na přání, to od česti samozřejmě to vás nemine. Celý playlist rokový muziky taky nemám tady Van Halen, Kiss and Dynamite anebo Divokýho Billa. V téhle hodině se podíváme na rokový referendum. Vy samozřejmě veteráni tušíte, vy co jste noví, tak vás zdravím a něco si o tom řekneme. No a jak jsem minulou hodinu zabrouzdal do toho sportu, tak bychom v tom mohli trošku pokračovat.

0: Scott Hart, Feel What I Feel. Já doufám, že posloucháte a užíváte si samozřejmě tady tu píseň, tyhle písně, co tady mám v playlistu pro vás. Každopádně, rockeři, já jsem vám sliboval něco o rockovém referendu, jak vy samozřejmě veteráni tušíte. Vy noví, no, co to je? Rockový referendum vyhlasujete celý týden o to, co zahraje v 7 večer v sobotu. Jelikož sobotu teďko máme, tak si myslím, že je čas na to o tom hovořit. Máme tady tentokrát trezorový obsah rehabilitovaných v novém Hávu, což je vlastně tady termín, který, lepřeženo, replika, kterou nám tady nechal Kamil, s vybranýma deskama. Vy vždycky hlasujete mezi třema různýma, který jsou každý týden úplně jiný. Na rokovýradio.cz tady máme Excargému, Velkou Moravu, Ingot, 100 černých let a nebo Zemětřesení 2 a jejich desku Finále. Hlasujte, hlasujte, já samozřejmě před rokem na přání, někdy před čestou hlasování ukončím a vy si můžete užít jednu z těchto desek, kterou právě najdete na rokovýradio.cz, nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8. Myslím si, že úplně super deal. Pokračujeme Ozzy Osbourne, Alcohol anebo Nirvana. Smells like Teen Spirit.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 4. července 2026. Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, samozřejmě hokejoví fanoušci musí chvíli teď v off-season čekat, byť samozřejmě jsou tam taky vzrušující věci, jakože třeba Toronto Maple Leafs vybrali super mladýho hráče McKennu. Pokračujeme teda ve fotbale, osmifinále Paraguay-Francie dneska v 11, Kanada, Maroko dneska už v 7. Každopádně, koho tam dál máme? Portugalsko, Španělsko, to by mělo být velice zajímavé. USA, Belgie, Brazílie, Norsko a Mexiko a Anglie. Tak tam si teda opravdu nedokážu vybrat, komu ne fandit, ale spíš kdo by to určitě měl vyhrát. Ty budou hrát 6.7. ve 2 ráno. Argentina, Egypt a Švýcarsko, Kolumbie. No schválně mi řekněte, komu fandíte vy, teďko, když tam už Češi nejsou. No a jak jsem zmiňoval, kdybyste chtěli sledovat třeba naopak Formuli 1, tak zítra se jede velká cena Velké Británie ve čtyři právě v Anglii na Silverstoneu. My pokračujeme, do konce hodiny tady mám Europe, Rammstein, POD a nebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo. Rock
1: Radio. Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: take it all, I'm coming gonna take it all.
1: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
2: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
3: Petře, jedeme živě.
2: A sakra.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
7: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
8: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz

0: počasí.
1: Takže dneska až 24 stupňů Celsia, zítra oblačno od severu přeháňky nebo déšť postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24, na jihu Moravy potom až 26 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásné odpoledne vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do 7 večer. Jsem tady celý prodloužený víkend, samozřejmě budu se s někým střídat, o tom žádná, ale dáme si teďko na začátek třeba Battle Beast, Green Day a mám tady připravený Arakain, Slečnu závist, samozřejmě předělávka od Uriah Heep. Rockeři, já bych chtěl, abyste si napsali o píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia, já ten Facebook tady mám otevřený a jsem zvědavý na váš rockovej apetit. Hned potom si samozřejmě jednu píseň podle vás dáme, no ale jak jsem sliboval, Arakain z roku 95, Slečna závist. Rock Radio.

0: Police na Rock Rádiu s Martinem. Every breath you take, tak doufám, že kdykoliv se vy nadechnete, tak posloucháte Rock Rádio. No a já tady mám píseň na přání, podle vás mám tady zprávu od Lucky, ahoj Rock Rádio a všichni posluchači. Prosila bych něco od Panoptika, bude to pro Míru a Mirečka juniora, se kterýma teď sedím v autě, jinak pohodovou sobotu všem, pohodovou sobotu i tobě Lúco a samozřejmě Míru a Mirečka zdravím. Mám tady Nech mi tu číslo od Panoptika z minulého roku, takže relativní novinka, doufám, že si ji užijete i na cestě na vejlet.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Bruce Dickinson a jeho Devil on a Hawk z roku 2005, samozřejmě tohle je jeho solovka, ale Bruce Dickinsona určitě znáte jako frontmana Iron Maiden, vystoupil nedávno na Rokáči. No a jaký je to být opravdu úspěšný rocker? No, myslím si, že ty benefity tam prostě jsou, jo, máte zadarmo, jak to říkali v Lásce nebeský, prostě ten chlast, drogy a holky, a nebo chlapy, to je úplně jedno, cokoliv chcete samozřejmě. A pokud máte děti doma, tak je to taky plus a mínus samozřejmě. Jak se nechal Bruce Dickinson slyšet, tak říkal, mám 3 dospělé děti, ze kterých se díky bohu vyrostly fantastičtí lidé a rád bych tvrdil, že je to i moje zásluha, ale polovinu jejich života jsem tam prostě nebyl, protože jsem byl na turné. A to opravdu, pokud od 20 do nějakých 60 furt jste v popředí rockové muziky, tak to prostě je. My pokračujeme Faith No More, Alanu Miles, Pub Evil, anebo Znouzetnost a jejich krysař.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Bylo, nebylo, kde se to tu

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
7: Migové.
6: Harley.
7: Krucipisk.
6: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rockrádia.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
11: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
12: Dneska až 24 stupňů Celsia, polojasno, zítra oblačno, od severu přehánky nebo déšť, postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy potom až 26.
11: Rock Radio, rockovej víkend.
12: 16. hodina odbíjí a z Rock Rádia tady v sobotu 4. července vás zdraví a mávám vám Martin Melicher, jsem váš moderátor dnes až do 7. No a hodně písní na přání, roku na přání bude od česti, samozřejmě vyhlasujte v rokovém referendu na rokovýradio.cz o desku, kterou chcete, aby zahrála v éteru od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. My si teďko dáme Harley, Proč pocit mám, pozvu vás na nějaký jejich koncert Simple Plan nebo Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: Foo Fighters Walk samozřejmě s frontmanem Davem Grohlem, ročník 2011, 16:18 velitelský čas na Rock Rádiu. No a já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký koncert Harleyů. My jsme si před chvíličkou poslechli jejich píseň Proč pocit mám. No a proč pocit mám, že opravdu Harley hrajou celý léto. Pokud chcete tady tu super naší českou kapelu někde potkat, tak určitě můžete už dneska v Poličce na dnu fotbalu Polička se škvorama. No a 9. července Jedovnice, samozřejmě s Desmodem, 10. července Čáslav, 11. Točník, s tou jsou Hrady CZ, no a 17. července Želeč, potom hned Kunědická hora a třeba 25. července ve Švihově, taky Hrady CZ, stejně jako Kunědická hora. Rockeři takhle Harley koncertujou až do konce srpna, vidím tady na září, na říjen i na listopad koncert, takže určitě o nic nepřijdete, pokud chcete na jejich koncert takhle přes léto. Do konce hodiny, lépe řečeno v druhém bloku téhle hodiny, si dáme Trautenberg, další tuzemskou kapelu Red Hot Chili Peppers, a mám pro vás tady Toutou a jejich Afriku z roku 82.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pořádný agrometal s Trautenbergama, potužník senior z roku 2016, no a za 2 minuty 16.40. Já bych vás rád pozval na další koncert, tentokrát teda v éteru Rock Rádia, který se bude odehrávat zítra od 7 do 8, protože každou neděli máme pro vás hodinu rockovýho živáku, nepřerušovaně bez keců, stejně jako rockový referendum dnes. Vždycky máte na výběr ve referendu, samozřejmě na živák určujeme my, co bude hrát, ale věřím, že se vám to vždy bude líbit. V neděli 5. července zítra se můžete těšit na kapelu Tublatanka, 25 Rock of Life jejich v Retro Music Hall v Praze. Záznam, myslím si, fakt úžasný, takže určitě zítra večer od Rock Rádia neodcházejte. A neodcházejte ani teďko, protože tady pro vás mám Iggyho Popa, Nickelback, Medvěd, 009, Naděje, anebo Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Rock Rádia.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: jeden den, jedno místo. A pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahické léto v Aquapol Spra už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapol Spra, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
5: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
6: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
7: Petře, jedeme živě.
6: A sakr. Proficolor.
8: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
9: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska až 24 stupňů Celsia, polojasno s občasnými přehánky, zítra oblačno od severu s přehánky nebo déšť postupně na většině území, denní maxima 20 až 24.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio na svatého Prokopa 4.7.2026 a my máme 17.02. Čaj o páté, pokud jste Britové, dejte si, pokud jste Češi, tak si samozřejmě můžete dát taky. A nebo třeba to pivo, máme krásný léto, Five Finger Death Punch, Nightwish, anebo Vláďa Šafránek, jenom takhle na začátek a hned potom si dáme píseň na přání. Takže mi pište do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jak jste na tom před tím rokem na přání, který bude samozřejmě celou hodinu podle vás od 6 do 7.
0: Rock Radio.

0: Cure, Friday I'm in Love. Sice pátek není, ale je sobota a máme volno v pondělí, takže víkend před náma určitě, pokud to nemáte jako já, tak vás samozřejmě ale urguju, abyste dělali něco, co vás baví, stejně jako mě baví posílat vám tyhle písně. Třeba i na přání, mě napsal Matěj, rok na přání, dejte tam In the Shadows od Rasmus. Díky rodinko, Rasmus In the Shadows tady mám, samozřejmě rok na přání začíná od 6. Teď máme ochutnávku písně na přání, dávám to tam. Na koho se nedostalo, nebojte se, rokeři samozřejmě od 6. to začnu vybírat vaším směrem. A teďko hlasujte ještě do rokovýho referenda ohledně desky, kterou chcete, aby zahrála právě po roku na přání od 7. do 8. Já to už za chvíli hlasování ukončím. Je to docela napínavý, takže určitě nabíhejte na rokovýradio.cz. Ale teď už Rasmus, In the Shadows.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
3: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Steven Tyler, Aerosmith a Dream On, více jak 50 let stará píseň z roku 73 a samozřejmě stále legendární, která má místo tady minimálně u nás na Rock Rádiu v éteru. 17.40 velitelský čas z Rock Rádia a já tady mám už konec ukončení teda hlasování do rokového referenda. Vy jste hlasovali o desku, která vám zahraje v sobotu od 7 do 8, no a samozřejmě od 7 do 8 v sobotu bude už za pár hodinek. Mám tady Excargému z roku 2012 Velkou Moravu, takže celou hodinu nepřerušovaně a bez keců po roku na přání vám tady nasadím tady tu super desku. Každopádně, když už jsem zmínil rok na přání, tak za 20 minut startuje, to znamená celá hodina podle vás. A pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song už teď. Já to budu samozřejmě vybírat od čestí a posílat vaším směrem. Stejně tak si můžete zavolat do studia na číslo 725 844 424. No a teďko něco ode mě samozřejmě. ZZ Top, Viva Las Vegas, moje oblíbená, Architects anebo Kabát a jejich Starý bar.
1: Rock Rádio. Rock Rádio, co se děje?
2: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady CZ, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
1: Petře, jedeme živě.
0: A sakr. Proficolor.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
7: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Jak to bude zítra? Oblačno od severu, přehánky nebo déšť postupně na většině území, výjimečně možnost bouřky, denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rock na vzání.
1: A je to tady, rockeři a rockerky, i malí rockerčata, 18. hodina odbíjí, a to znamená, jen jediný tady v éteru Rock Rádia probíhá Rock na přání. Písně podle vás, vaším směrem celou hodinu. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já jsem zvědavý, jak je dneska máte rockový apetit. Samozřejmě můžete volat i do studia na číslo 725-844-424. Nebudu to zdržovat, co si budem. Já jsem váš moderátor Martin, ale vy jste ty, co teďko utvářej ten playlist. Eliška si zavolala do studia, že by chtěla AC/DC, něco od nich. Konkrétně jsem tady vybral Shot in the Dark. Eliško, tohle je pro tebe.
0: Rock Radio.

Rok na přání v plném proudu, mě si napsal právě Honza. Ahoj Martine, poprosil bych nějakou pecku od pražského výběru. Výběr nechám na tobě, bylo by to pro moji rodinu. Díky moc, Honza. Honzo, rodinu zdravím, právě dohrál pražský výběr, hráli Dudy, doufám, že se líbilo. No a mě si tady před chvílí dovolala Honza. Honzo, rodinu zdravím, právě dohrál pražský výběr, hráli Dudy, doufám, že se líbilo. No a mě si tady před chvílí dovolala zase Káťa 725.

0: Rok na přání v plném proudu, 18.15 velitelský čas. Vy píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a voláte mi tady do studia na číslo 725844424. Já to nebudu zdržovat, mám tady hromadu zpráv, střídím je a posílám je vaším směrem. Napsal mi totiž Míra. Ahoj Martine, zdraví tě Míra, mohl bys mi prosím pustit Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít, děkuju moc. PS, jste skvělý rádio, no tak toho si moc vážím, Míro, díky moc. Já slibuju, že ti tohle pustím určitě, neslibuju, že nebudu pít, to určitě na to nemám, ale tady tu píseň pustím z roku 2015 právě od Rybiček 48. Kuba Ryba na cestě k tobě, Míro, no a vypište dál do Messengeru Rock Radio.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Petře, jedeme živě.
11: A sakra.

Dohrávají nám Eagles Hotel California, věc z roku 76, no prostě opravdu letitá věc. A o to si samozřejmě zavolal Tomáš na číslo 725844424. Tome, díky moc, já hned pokračuju, mám tady pro Jindru Cranberries Promises, který to zase posílá klukům na stavbu na Kladno, že prej celý víkend pořádně makají, tak aby si poslechli i něco kvalitního. Rokeři, já vám to posílám vaším směrem, samozřejmě celá hodina je podle vás

0: synovce Marťu a pro Jara. Děkuji, Olga. Ole, já všechny zdravím, díky moc. Ty jsi teda původně chtěla Memory Remains, já už jsem tady měl Until It Sleeps. Doufám, že vám tahle pecka z roku 96 udělá dobře. A ano, sice můžeme být rádi, že teda nepaří to hrozný slunce jako minulý týden, ale pršení, no na léto, to se nehodí. Doufáme, že to bude v týdnu trošku jinak, jak už jsem sliboval, Metallica Until It Sleeps.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Jeden Wasted Years, o to si zavolal Kuba před chvílí a chtěl to pro svýho tátu, který dneska slaví narozeniny. A samozřejmě díky moc. No, rockeři, my jsme tady měli Maideny, Metallicu, Scorpions, Cranberries, Eagles, Rybičky 48, Pražský výběr, AC/DC, no prostě úžasný. Díky moc všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Máme rok na přání, celá hodina je podle vás. Můžete si taky volat do studia na číslo 725 844 424. No a já tady mám pár posledních, samozřejmě v tady tom bloku, pár posledních písní mám. Tady White Lion, When the Children Cry, to by bylo pro Jiřku, která dneska dopracovala a jede na dovolenou, takže si to chce pořádně užít. Já tě zdravím, Jiřko. No a samozřejmě taky můžeme začít Beast in Black, Highway to Mars. No a to je konkrétně pro Otu. Oto, taky tě zdravím. No a rockeři, nebojte se, na koho se nedostalo, zítra rok na přání je taky a písně na přání budou od rána, budu tady s váma. Hned po roku na přání, ale neodcházejte nikam, protože máme rokový referendum. Ex Argema vám zahraje svoje album celou hodinu nepřerušovaně a bez keců.

Radio. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

historie jsou brázdy v zemi vyorané. Za obzor slunce zapadá, dělá tak dlouhý čas. Krev dávných bojovníků má stále mladost ve svých žilách. Vše jednou v popel promění se, sedlí a skamenělí. Však sláva Velké Moravy je věčná.

Vážně se tážeme kronik, kdy a jak se tyto hrůzy seběhly. Nenašel se nikdo, kdo by byl vylíčil zády k Velké Moravě.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zábava z Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj!
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím?
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říkal jsem gej?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.